0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v sítě DAB+ a na podcastech.

heaven, submission and more, love, hell, and sweet 904.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

zkouška mikrofonu. Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň. Závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit. Všechno bude dobrý.

0: Inhaluje. Panáku blbec, pitomec. Inhaluje. Mám rýba dětovů.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
3: rům. Ne, inhaluje. Inhaluje Rádio 1.
4: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
5: Nemají.
4: Mají jim pohled na svět.
5: Ale co to je? Ale trošku magora.

se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí. Nebrečí

0: Počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio je.

0: To nedá. To je strašně moc.
1: Tak tohle já nechápu.
2: Dávo. Jsem vypracovaný.
1: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven. Vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt. Je krásný den a my v něm.

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: v létě neochladíme, ale jsme vaše Rádio 1.

záprstích světla. Záda vletený do paraboly nebe. Po tebou hlubiny černý jak vesmír, nich topíš svý splíny. Sedám do kopytu tvýho korábu, kterým brázíme tmy nad oceánem. Říkám ti,

Dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

0: probudíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
2: V tuto chvíli se na Rádio 1 pomyslná noc mění v pomyslné ráno. To dobré ráno vám přeje Tomáš Kocábek. Pode mnou už to rozbalují Cure. Máme tady poslední červnovou neděli roku 2026, jak tak koukám do kalendáře, tak má svátek dneska Lubomír, což si musím sám sobě přiznat, že jediného Lubomíra, kterého jsem snad v životě potkal nebo nepotkal, kterého se dá čím nějak vybavit, tak je herec Lubomír Lipský, kterýho jsem teda samozřejmě nikdy nepotkal, nebo ne samozřejmě, ale prostě jsem ho nikdy nepotkal. A pokud máte někde okolo sebe nějaké Lubomíry, tak na ně dneska nezapomeňte. Aby nebyli opuštění, tak jako ten Robert Smith.

vždycky příjemná dáma Florence Welch a její formace Florence and the Machine. Bude nyní vystřídána americkou rockovou kapelou, která, jak už tak koukám, je tady s námi 24 let. Vznikla původně v New Yorku a proslavila se docela vydařenou atmosférickou směsicí noise rocku, shoegazu a space rocku. Place to be with strangers. Where are we now? Love.

tak to byla bývalá frontwoman skupiny Savages Jenny Bett, která se pro tuto píseň Look at Me spojila s Mikem Pattnem, samozřejmě známým to frontmanem Faith No More. A jak sama prohlásila, snažila se zde zkoumat myšlenku sdílení subjektivních názorů jako objektivních pravd. Tohle už je dámská, nebo možná skoro dámská, teď si nejsem úplně jistý, formace Daughter.

byla Megan Ranmi, která si říká US Girls. Skladba se jmená You've Got Everything. A tahle ta poklidná záležitost Američanky, která je ovšem usazená v Torontu, je, řekl bych, jako dvorní záležitostí nebo raděným zlatem label 4AD. Pode mnou žila písničkářka Adus Harding,

Pode mnou začne i National svou skladbu Your Mind Is Not Your Friend, kterou vypustili na jaře roku 2023. Skladbu najdete na albu First Two Pages of Frankenstein. A jako hosta si do tohleté skladby přizvali zpěvačku a kytaristku Phoebe Bridges. Skladba má docela i pěkný video. A řekl bych, že je taková úplně typická pro National. Spolu s touhletou písní uzavíráme první ranní hodinu vysílání na Rádiu 1, což znamená, že za chvilku bude 7.

Sisterlab, jejich klasická psychedelická nálada a skladba nazvaná Cloudland. Boots of Canada vám právě hrají skladbu Your Retreat in Time and Space. Nicméně, jak koukám, v Fitparadě Rady 1 jsou stále ještě pořád zastoupení Track Amp Tape 05. Takže tohle je pro změnu novější ukázka jejich tvorby.

The Last Dinner Party doporučovali udělat to všechno znova, což vlastně není vůbec špatné doporučení. A já mám pro vás tuto chvíli kapelu Pulp. Březnou tohoto roku vyšla kompilace War Child UK, benefiční deska, která obsahuje celou řadu interpretů, a Pulp přispěli skladbou Begging for Change, kterou právě posloucháte, která ovšem vznikla už v roce 2025 v souvislosti s nahráváním alba More. Ta kompilace je vlastně druhý díl, protože ten první vyšel už v roce 1995 a tehdy na něm přispěli třeba Oasis, Bob McCartney, Radiohead a další, a tehdy deska vybrala 1,25 milionů liber pro děti postižené bosenským konfliktem.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnského

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Foru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No a když se vždycky tady zastavujeme u aktuálního stavu Hitparády Rádia 1, tak mi to nedá nezhrát některou z těch zmiňovaných novinek. Nicméně tentokrát si myslím, že to kolo je tak natolik silné, že se u toho trošičku zastavíme déle. Tohle jsou Interpol, první z novinek nebo aktuální velké sedmi. Hitparády Rádia 1, tak. První z těch zmiňovaných novinek skladba Dismirror, White Satan a nezůstane zdaleka jenom ní.

to byla první z novinek aktuálního kola Hitparady Rádia 1. A teď si dáme tu poslední novinku z aktuálního kola Hitparady Rádia 1. A to už jsou Ius a Cap in Hand single, stejně jako v případě Interpolu z připravovaného, chystaného aktuálního alba.

slyšeli jste dvě písničky z řady aktuálních novinek Hitparády Rádia 1, ale u té Hitparády ještě chvilku zůstaneme, protože je tak v tuto chvíli z mého hlediska moc hezky obsazená, že mi to nedá, než se pár písniček přehrát. Tohle jsou Lamp Chop, aktuálně třetí místo se skladbou Vyknet.

třetího místa se posouváme na to první, tam stále se trvává kooperace Mesifetek a Tomalejce v úžasném tracku Boots Underground.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Def Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Eno nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugar Bed, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbed.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: Tak to byla putávka kulturního léta na letošní festival Creepy TP, který, jak už bylo řečeno, nebude poprvé ve své historii v Kutné Hoře, ale v Praze. A jak už bylo i zmíněno, vystoupí na něm mimo jiné i kanadská kapela Track Violence. Track Violence debutovali v roce 2024 album, které se jmenuje prostě Violence. Čtveřice z Quebecu, respektive přímo z Montrealu, pokud se nemýlím. Jo, přímo z Montrealu. Což mě docela, musím říct, zaujalo, s měsící moderního západu kanadského hardcore a folku. Nevím, jak se míchá hardcore a folk, ale třeba nám to Track Violence předvedou. Tady je skladba z jejich debutového alba.
3: Best I stabbed Nuda half awake. Then of gust, a wig be buried. Well, I've seen it, so take a look. Since I'd forget to

Cash od kapely, kanadské kapely Truck Violence, kterou budíte na letošním Creepy TP, skladba, kterou najdete na jejich debutovém albu, jak už jsem říkal, z července 2024. Nicméně Truck Violence v těchto dnech vydávají už své druhé album Weather When Is In My Body. Tak to jenom, kdybyste opravdu jako já netušili, jak se dá spojit folk a hardcore, tak tady jste to měli v názorné ukázce, včetně toho banja. Ještě jednou se vrátím k Paradě Rádia 1, tam jsou momentálně i rap strap se skladbou Ju Ju Ju.

Charlotte Gainsbourg dospívala křehkou písení Blood and Moon a tu další ranní sérii, nechci říct hodinu, protože už je 8.05, takže další hodina se už překlopila, ale uzavírají Coles a skladba se jmenuje Pierrot. Pak si dáme pár českých věcí.

0: nebo křehké, moc hezké polské duo Kols, které, jak koukám, což mě docela překvapilo, musím říct, má na svém kontě už 6 alb. To poslední vyšlo v roce 2024, jmenuje se Sanatorium. A vyšlo mimochodem na respektované značce Played Again Sam.
1: Rádio 1, zátiší slanýži.
0: No a z Polska na Slovensko, respektive do Prahy za slovenskou zpěvačkou Katarzí, která má venku nové album. Ta deska se jmenuje Pozvěma neprýděm. Máme z ní titulní skladbu V velké sedmě, nicméně na desce najdete i tuhle skladbu s názvem Vařit, prát, šít a rodit.

Katarzia, její nová deska a skladba Vařit, prát, šít a rodit, ze které je celkem patrno i to, že na nové desce Katarzia mnohem více zpívá česky. Pode mnou už Bratři Orfové, jejich nový singl Co nejdál. Já jsem viděl Bratři Orfy minulý víkend na festivalu v Opavě a bylo to úplně skvělý. Musím říct, jako naprosto velice povedený koncert. A samozřejmě tahle skladba tam zazněla taky.

0: Už máš po problémech, až by to...
1: Zatímco Bratři Elfové mají nový jenom single, Moře dní má nové celé album, jmenuje se Brenna továrna, je na ním i skladba Alžběto.

0: Dobrý den. Máte jednu novou zprávu?
1: Na novém poměrně dost skočném albu kapely Něco Něco je i tahle křehká balada, bych možná skoro řekl.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25,

0: 19.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: Divadlo show za kalby.
3: Pořád... No a když řeč o těch novinkách ve Velké sedmě, tak jedna z nich Past. Vemte to za mě.
2: Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě. Pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu. Vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo

ale nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Yeah!

to byla past a tu českou sérii uzavřu s kapelou 2, které jsem viděl včera v Unifestu v Řevnově. I v tom strašlivém vedru byli naprosto skvělí.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Slyšeli jste dva, kteří hráli včera na Unifestu. No a na Unifestu včera hráli také švýcarští Songs from Utopia. A tak vám taky jednu věc ještě od tahleté kapely pustím. Jmenuje se Black Cloud.

A je tady pravidelný kulturní servis Rady 1 v tomto případě pro neděli 28. června roku 2026. A ne kulturní tipy pro vás, kteří chcete někam vyrazit a zatím vás nenapadlo kam vyrazit. Probíhá festival Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Probíhá festival Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery v Praze. Probíhá Mystic Skate Cup, světový pohár ve skateboardingu v Praze na Štvanici, samozřejmě s doprovodným programem, a probíhá i Hell Yes, festival elektronické hudby a světla na hradě Helfštín. Můžete ale zajít i na pohyblivé obrázky. Fedezem Filmhubu od 19.00 dávají den odhalení, 21.45 Andělské vejce. V kině Pilotů 20.30 den odhalení, 21.00 Scary Movie. Myslím, že šestka. Kino Přítomnost 20.35 rok. Letní kino Gabriel 21.00 prázdniny v Římě. A kině Dlabačov od 20 hodin opět Scary Movie. Jeho další díl. Nejbohatší nabídka je dnes samozřejmě od výtvarného umění a myslím si upřímně řečeno, že vzhledem k předpokládanému počasí to bude docela i příjemné se schovat do nějaké ty galerie, které obvykle mívají klimatizaci. Galerie Rudolfinum uvádí výstavu Datas, The Data and the Sovereign. V Kempu, v Centru architektura městského plánování, najdete výstavu nazvanou Stavba povolená umělecké intervence. Chemistry Gallery, Beth Otten, Tvoje krev, moje růže. V Terezianském křídle Pražského hradu, výstava nazvaná Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Lukáš Machalický, Polopenze. Národní galerie Praha ve Veltržním paláci, NGP 235-230 let. V Doxu výstava nazvaná Hit by News. V galerii hlavního města Prahy v zámku Troja najdete výstavu nazvanou Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, v Rockcafe vystavuje Jan Pospíšil Chaos Line. V muzeu Montanelli pokračuje exibice Who, Why. V Kaštanu pokračuje výstava Všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Umělecké průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. V galerii Lázně Liberec Jiří Černický, Západ země ze slunce. Ve Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Meat Factory v galerii Kostka Boros Lorenz, Spectre in the Witch. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích vystavuje Krištof Kintera velkoformátové limitované printy. A to zdaleka ještě není všechno. V nové budově Národního muzea najdete Czech Press Photo. V Pragovka galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderní umění v Rovnici nad Labem představuje Miroslava Machotku a jeho nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artium Bořislavka najdete výstavu umělkyně Kateřiny Šťastné intervaly přítomnosti. V EPO 1 v Trutnově Pavel Holeček Neokosmos. V Osmičce Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. V Novoměstské radnici František Koudelka Výběr z díla. A tuto galerie v Uhelném mlýně Tajmo bude. Karpuchy na galerii, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění. Galerie Benedikta Rita v Lounech, František Kincl, Tromel. V Pražském hradě, výzdáně Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad ve zrcadle současného umění. A v galerii C12, Michal Sinek, Aftermatch. Co se týče nabídky koncertů, pak tady mám dneska jediný. U Jazzdoku od 20 hodin hraje kapela Filipa Spáleného
Los Quemados. Divadlo také mohu nabídnout pouze jedno v Meat Factory od 20 hodin infračerveně. V naší rubrice ostatní máme dneska položku, která moc si nejsem úplně jistý, co má co společného s kulturou. Nicméně v Radotíně na Jižním městě a v Malešicích probíhá mistrovství Evropy box lacrosse. No a konečně samozřejmě mi nezbývá, než vás upozornit i na program Rádia 1, kde od 18 hodin probíhá tradiční pořad Shadowbox a od 20.00 potom nastoupí Josef Sedloň a s nimi novinky na alternativní scéně. Tak to byl kulturní servis Rádia 1 pro neděli 28. června roku 2026, který bude mít ještě svůj odpolední reprízu a jehož detaily samozřejmě najdete i na webu Rádia 1.

dozněli Broken Social Scene a pode mnou už hrají The Twilight Set, skotská postpunková kapela, která, jak koukám, dneska pro změnu hraje v Belfastu. Nicméně už za týden můžete vidět na Trenčínské pohodě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.
8: Přibližila se 9. hodina, s ní samozřejmě konec ranní směny na Rádio 1 a také začátek reprízy hitparády Rádio 1 ze čtvrtka. Než se tak stane, tak vám zaspívá David Bowie a zloučí se ten tak ocábek. Mějte se hezky, užijte si neděli, přežijte nějak ty vedra, dbejte na pitný režim, to je docela důležitý. A samozřejmě případně jděte někam k vodě. You never knew that I could do that, just walking the dead.

0: Ano, ano, je to tak, je tady další vydání Hitparády na Rádiu 1. Dnes je 25. června, čili poslední předprázdninový pořad, nebo večer v tomto pořadu. Příjemný poslech vám přeje Jerry a doufám, že se vám dnešní vysílání bude líbit, nebo vám tak nějak padne do noty. Zejména jsem zvědavý, jak se vám budou líbit novinky. Z toho minulého kola postoupily 4 novinky. Můžu prozradit, že jediná novinka, která nepostoupila, byly Debasement. Novinky máme na 15., 12., 11. a 10. místě. A jinak, co se týče hitparády, tak asi vše už bylo řečeno během posledních x stovek pořadů, takže to nebudu zdržovat a pojďme se podívat na dnešní novinky. I dnes je tady 5 nových věcí, které máme ve vysílání a které stojí za to, aby se pokusili nějakou tu dobu zůstat v žebříčku. No a ještě na úvod si dovolím vám poděkovat za hlasy, které jste poslali. 3 z vás budou dnes po zásluze odměněni, konkrétně vinylem. Příští týden budeme losovat lístky na Kraftwerk, tak máte o důvod víc do hitparády zahlasovat. No a tady už je dnešní první novinka, kapela Interpol, která je vám asi, nebo je nám všem asi dobře známá, se chystá vydat už svoje 8. album, které pamatuju, když vydali ten svůj velmi úspěšný debut. No, dobrá, album s názvem This Mirror Weighs a Ton vyjde 28. srpna. No a ve spolupráci s producenty od Charlie XCX, konkrétně Andrewem Wyattem, a nebo třeba Davem Friedmanem, který spolupracuje s MGMT. Tohle album vzniklo a tady už je první ukázka z něj, titulní a zároveň první single This Mirror Weighs a Ton, taková docela romantická věc. Interpol, novinka první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Na Rádiu 1 dozněla dnešní první novinka v hitparádě a to byly Interpol a líbezná věc s názvem This Mirror Weighs a Ton, která se jmenuje stejně jako jejich nadcházející srpnové album. Změníme žánr, podíváme se do Londýna za producentem, který si říká Fakta, vlastním jménem Oscar Hansen, zakladatel record labelu Wisdom Teeth. My se dáme jeho track T66 z nedávného alba EPčka Witness, respektive nedávné, takže vyjde zítra, 26. června. Tak tady je další novinka. T66 a Fakta.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byla druhá novinka, producent Fakta a jeho track s názvem T66. Tak pojďme dál. Mike Diamond, známý jako Mike D, jeden z zakladatelů legendárních Beastie Boys, je opět aktivní, oznámil svoje debutové solové album, který se jmenuje, bude jmenovat Thank You. Vyjde 28. srpna, pokud to správně čtu, tak ten týž den, nebo vlastně možná dva dny potom, vyrazí na turné po Spojených státech se svojí 5D band kapelou, 5D Touring Band. Pro zajímavost, v kapele se objevují jeho dva synové, Skyler a Davis Diamond. No a my si zcela logicky hrajeme jeho single s názvem True Colors, který právě tuto první plnohodnotnou desku od člena Beastie Boys od roku 2011 předznamenává. Tak jo, True Colors, Mike D, další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: True Colors, pilotní single k dlouhohrající desce znamená Thank You od Mike'a D. jako novinka Hitparádě právě dozněla. A my se posuneme ke stockholmské čtveřici se sympatickým takovým americkým 90-kovým zvukem kytár, která se říká Clutter. Skladba Grease Baby už je třetí single z desky, která vyjde v říjnu. A je to taky novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1 a konkrétně jednu z novinek v Hitparádě, kterou jste právě doslechli, a to byla skladba Grease Baby od stockholmských Clutter. No a teď už se dostáváme k poslední novince a je to projekt Eels Marka Everetta. Ten ohlásil už 16. album od Eels, to vyjde 16. října. A skladba Cap in Hand je tady v Hitparádě. Sám Mark Everett, který si říká E, on jí říká, chtěl jsem znít, aby to znělo jako opotřebovaně, jako někdo, kdo pokazil svůj život, ale teď vidí svou chybu, tak posuďte sami, zda se mu to podařilo do skladby Cap in Hand dostatečně promítnout.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Uzavřeli jsme dnešní pětici novinek tou poslední skladbou v rámci této kategorie. Byly Eels a skladba Cap in Hand. No a tradičně vás seznámím s tím, co asi už znáte, a to, že hitparádu vysíláme vždy ve čtvrtek anebo v neděli, to záleží, jestli posloucháte premiérové živé vysílání anebo reprízu nedělní. Každopádně žebříček naleznete vždy ve čtvrtek večer ve 22 hodiny na webu Rádia 1 a v tu chvíli také začíná hlasování a pokračuje až do čtvrtka odpoledne zhruba 15. hodiny.

0: No, co se týká aktuálních koncertů či pozvánek, tak jsem si zapomněl připravit úplně cokoliv. Jako, takže náhodně vybírám, kam bych jako šel. Šel bych na ty Kraftwerk, kam vlastně půjdu, tak to je dobrý. No a samozřejmě jukněte na web Rádia 1, kde je spousta pozvánek na všechny možné letní akce, festivaly a tak dále. Případně jukněte na web protišedi.cz. Když budete v tom hlasování, tak také můžete podpořit československou hitparádu Velká sedma. Kolegové budou jistě rádi. Také na webu Rádia 1, tam to hlasování začíná v úterý večer. Tak ještě jednou příjemný poslech a pojďme se podívat, jak dopadl žebříček hitparády s datem 25. června. Jak už jsem říkal, tak postoupily celkem 4 novinky z 5 a hned jednu máme na 15. místě. Jedná se o skladbu Chasing Light ze stejnomenného EPčka berlínského jazzového tria Moses Youfi Trio. Takže tak.
1: Rádio 1.

Moses Youfi Trio, skladba Chasing Light, 15. místo v parádě. Teprve dva týdny jsou v žebříčku Jungle, britská parta, kterou jistě pamatujete s různými veselými tanečními songy. Uvidíme, jak se jim nadále povede se skladbou The Wave, kterou jsme nasadili vlastně před dvěma týdny. Aktuální 14.

Pokračujeme ve vysílání hitparády. Toto byly She's Green, projekt z Minneapolis a jejich skladba Empty House. Takový novodobý dream pop, velmi sympatický. Já mám obecně slabost pro Minneapolis. Takže se budu těšit i na jejich červencové EPčko. 13. místo. No a teď tady máme 3 novinky po sobě. Nejprve portugalskou zpěvačku, která se jmenuje Ana Lua Caiano, a její první singl z připravované desky, který se jmenuje Uma Vida Amenos. Amenuš, jak už jsem se dozvěděl z portugalštiny. Ta deska teda vyjde až v listopadu, ale my si tento singl, když už je venku, nasadili minulý týden.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados.
1: Na Rádiu 1 jste slyšeli Anu Lu Kajáno a její skladbu Uma Vida a Menuš. Dostáváme se k místu 11. Tam je dánský muzikant Gustav Berntsen. Jeho nové v pořadí druhé album s názvem Herzsprung vyjde 21. srpna. Minulý týden jsme si nasadili skladbu Adrenalin a tady je.

Adrenalin a producent GB, 11. místo v dnešním žebříčku. No a nejvýše si to namířila novinka od Deva Hainse z Texasu, který dlouhodobě provozuje svůj projekt Blood Orange. Skladba Essex Honey MP3 je dozvukem loňského alba Essex Honey a vaše hlasy jí dostali na místo 10.

Posloucháte Hitparádu Rádia 1. My už jsme vlastně za polovičkou pořadu, dá se říct. Tohleto už byly kneecap. Vlastně belfastští rapeři a k tomu britský básník a interpret Kate Tempest. To bylo 9. místo, předtím to byly Blood Orange, no a teď se posuneme k Weezer. Americká kytarovka, které 21. srpna vyjde už 20. deska. We Might As Well Be Strangers.

Tohle byl Weezer. Zatím 2 týdny v hitparádě Rádia 1, 8. místo, We Might As Well Be Strangers. No a teď ohlednutí dopředu, tomu jak se říká ohlednutí dopředu, pohled dopředu za projektem Overmono, bratři Russellové z Walesu. Jejich chystaná deska Devotion, která vyjde v srpnu, a skladba Lock Up. Overmono budou vystupovat jako jedni vlastně asi největší headlineři na letošních popmese v Brně. Skladbu Lock Up tady máme 3 týdny a je na místě 7.

Tak můžete tuto skladbu brát i jako pozvánku na letošní popmese v Brně, kde právě jedním z headlinerů budou Ovrono. No a teď jsem si tady jako otevřel, tak nějak bych vás ještě nalákal, protože sám si nepamatuju, kdo tam bude hrát, tak rozhodně, když to mluvím abecedně, tak Anna von Hauswolf, naprosto úžasná, je potřeba vidět. Česká klasika, bratři, ježiš, kdyby mě slyšeli, že jim říkám česká klasika. Potom Fat Dog a Einstürzende Neubauten a tak dále. Jadu Hart, ty by mohly být zajímavý, ty tuším, že měli vystoupit už loni a nějak nedorazili. Koukněte se na popmese.cz a nechte se inspirovat, proč jet do Brna. A budou tam opět Vývl. Ty jsem tam viděl někdy před 3 lety, pokud se nemýlím, a to je hodně zajímavý živě. Tak prostě nebudu vás nutit, ale jednou za život by to popmese v Brně chtělo zažít. Pojďme dál, v hitparádě si budeme hrát Death Cab for Cutie. Podle mě takovou méně typickou skladbu pro ně, která se jmenuje Punching the Flowers. A v hitparádě už jí máme 5 týdnů, aktuálně 6. místo, pokud se nemýlím.

Slyšeli jste Death Cab for Cutie, Punching the Flowers. Stále posloucháte Hit Parádu Rádia 1 a nastávají Boards of Canada. Stále do vás budu dokola tady vkládat informace o tom, jak ta nová deska je dobrá, takže i dnes si to připomeneme. Ta deska se jmenuje Inferno a tape 05 je vlastně takový jako jenom úvodní pozvánka do té desky. Pokud chápete, co tím myslím, prostě poslechněte si to.

0: Boards of Canada, Tape 05, dnešní páté místo. No a my se můžeme vydat za Acid Rap, který taky vlastně v Čechách už několikrát hráli. Ještě můžu jednou zmínit znova festival právě Popmese, kde jsme se s nima taky potkali. A vřele doporučuju, jejich nový materiál je v podobě nové desky. Já se teda přiznám, že jsem ji od minulého týdne, kdy vyšla, ještě si nestačil poslechnout, ale moc se na ní těším. Acid Rap, Yasmin Al-Sham, Vid Parádě Rádia 1.
1: Hi, this is RC Arab and we are really happy to be on Radio 1.

Správný spodek má tahle ta skladba s názvem Jasmin Alsham featuring Val Alkak od francouzsko-alžírského projektu Acid Rap. Jenom připomínám, že jejich album Resonance vyšlo minulý týden v pátek, má pořadí číslo 4. Posloucháte Hitparádu Rádia 1.

0: Milí přátelé, v Hitparádě Rádia 1 doznělo dnesní čtvrté místo. Z Hitparády vypadly Kyoto, Fuckers, Cara Delevingne a Gold Panda. Neumístili se Debasement jako jediná z novinek z minulého kola. Mám tady i lepší zprávy, a to, že za prvé postoupily 4 novinky a za druhé jsou tady výherci. Dneska si řekneme jména těch, kteří obdrží vinylovou obdobu alba Sticky Ricky kapely Band of Hasek. Já koukám, že si budu muset buď pořídit silnější brýle, nebo se tady rozsvítit v tom studiu, protože mám týden od týdne, anebo si zvětším ty písmenka, které jsem si to vytisk. Týden od týdne mám problém to jako trošku přečíst. Už jsem tady zmiňoval, že příští týden budeme losovat lístky na koncert legendárních Kraftwerk, takže můžete hlasovat. Hitparádu slyšíte vždy ve čtvrtek a následně potom v neděli dopoledne. A já děkuji zde přítomnému kamarádovi Michalovi, který byl tak obětavý a posvítil mi mobilem na ten papír a já rázem vidím daleko víc věcí. Michale, čau. Vítám tě opět po nějaké době ve studiu Rádia 1.
1: Čau Jerry, roku tak hrozně rychle.
0: Ano. Michal, kamarád, který přijde pokecat do rádia a jeho takovým jako atributem je taky to, že doma hrábne do archivu a přinese nějaká CDčka jako inspiraci pro retroskladbu a tak tomu je i dnes. Tak retroskladbu máme, tak si ji uveď.
1: Tak dneska jsme s Jerrym vybrali po vzájemné shodě Likely a její věc No Rest for the Wicked z desky I Never Learn, protože nám tady hezky zahrála o víkendu na festivalu Metronom.
0: Tak jo, takže to pustíme, rok 2014, Likely, vzpomínka. Michale, díky, a se tady potkáme někdy. Jsem tě odbil?

Posloucháte Hitparádu Rádia 1, toto bylo třetí místo Lamp Chop a Weekend od téhleté americké rockové, romantické kapely Kurta Wagnera. V osmém měsíci jim vyjde 17.

Dvojka Rap Strap, deska vyjde nová v září, moc se na ní těším. Skotské duo a jejich skladba You You You na místě druhém.

Tak toto byly Rapstrap, druhé místo, no a teď už poněkud opakující se situace na jedničce hitparádě Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground, první místo.

Jednička tohoto kola opět Messy Vetek a Tom Waits Boots on the Ground. A tady je stručná rekapitulace dnešního pořadu, takže to vezmeme opět od těch novinek až po místo první.

Novinkou první jsou Interpol, relativně vyprávěcí skladba This Mirror Weighs a Ton, tak se bude jmenovat i jejich nové album. Tohle už je londýnský producent Fakta a jeho skladba T66 jako novinka druhá. Mike D vyráží na konci srpna se svými synky v podobě kapely 5D na turné ke své debutové desce Thank You a tady je novinka True Colors. A toto už jsou Clutter, Grease Baby, švédská kapela. Eels a nová věc Cap in Hand Marka Everetta nasazená jako poslední novinka. Patnáctka novinka z minula Moses Ufi Trio Chasing Light. Jungle the Wave místo 14. Na 13. místě skladba Empty House od She's Green. Máme tady také další novinky z minula. Analoa Kajano z Portugalska, její skladba Uma Vida a Menuš, 12. Jedenácté místo, dánský muzikant Gustav Berntsen, který si říká GB Adrenaline, 11. Blood Orange, Essex Honey, 10, také novinka z minula. Deváté místo, Kneecap a Kay Tempest, Irish Goodbye. Na osmém místě jsou Weezer se skladbou We Might As Well Be Strangers. Tohle jsou Over Mono a Lock Up, 7. Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, 6. Boards of Canada a výběr z jejich nového alba, skladba Tape 05, místo 5.

čtyřka patří Acid Rap a skladby Jasmin Alšan. Třetí místo Lamp Chop Weekend. Dvojka, skvělá věc od Rapstrev s názvem You You You. A konečně jednička Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Mějte se hezky, v příštích dvou týdnech budete v rukou kolegy Josefa Sedloně. A užívejte léta. A zase někdy naslyšenou u dalšího vydání Hit.

0: S Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
8: Reklama na Rádio 1.

kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.
0: Babi.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Reklama na Radio 1.

Tak, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Martin Nouza. Máme 12 hodin, posloucháte Rádio 1. Dneska tu budeme spolu od 12 do 3. Já mám takový záskok nedělní, normálně vysílám úterní ránka od 6 do 9. Ale tak, dneska si to dáme v neděli od 12 do 3. Mám tu spoustu hezký nový hudby, i třeba starší, teďka už. Portugalská parta First Breath After Coma, jejich single Blub.

Jo, jo, pokud zrovna třeba pijete kafíčko nebo máte oběd. Posloucháte Rádio 1 a teďka už Ear a jejich song Ne Plus Ultra. Skvělá věc od americké dvojky. On the surface of the earth.

A tohle byl Generation, jeho spolupráce s Youngem Leanem, single Storm 2. No a teďka se máme trošku starší věc, Via a Hook a single Civilian, taková srdcovka.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na osmý ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25,

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Krásné novinky ve Velký sedmě můžete zahlasovat na www.radio1.cz. A teďka už Interpol a úplně skvělý single z jejich nadcházející desky.

Právě nám dohráli Interpol, který tenhle single má taky moc ráda. Třeba Lenka Zbořilová, která mi teď psala, že jí to moc baví a můžete jí taky teďka nově slyšet pondělky na Rádiu 1. A teďka už novinka od české producentky, hudebnice Never Soul, která vydala na konci dubna desku Rest Your Want on Mine.

0: počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.
3: Jo, jedeme. Další single, Daphne, Good Night Baby, taky z nový desky. Přeju hezký, už vlastně pomalu odpoledne. Poledne.

0: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.
1: Dohrál nám Daphne. A teďka už Vegin, producent britský, který spolupracoval třeba s Frankem Oceanem, Travisem Scottem, Jamesem Blakem. A tohle je jeho novinka. There's something here for us both.

Nám už dohrává Vegin a jeho single There's Something Here For Us Both. A teďka už do Česka, pátky do Česka, máme tu novinku od kapely Velocetrol, která se spojila se zpěvačkou Salto With Love, a tohle je single z desky, který se jmenuje Down With Broken Heart. Posloucháte Rádio 1.

Tam právě dohraje mají Velocetrol a jejich single Down With Broken Heart. A teďka už české duo, kapela Pozdudba, která taky oznámila, že teďka už nějak 13. července budou vydávat zpěvník z, vlastně z historie jejich různých singlů za působení, jejich po 15 leté působení, prý půjde o takový jako MTV Unplugged seznam songů, tak já se na to moc těším, až si to zahrajeme někde u táboráku. No a na počest toho a také na počest mistří světa ve fotbale, které se teďka hraje, jsem vybral single, který se jmenuje Poslední holuby, Andrés Iniesta. Právě tenhle single odkazuje na velké finále mistří světa 2010. Tak jo, Pozdudba.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Reklama na Radio 1.

Australská kapela Temple Trap, single Into the Wild, teďka z nové desky, pořád ukazují, že ty velký refrény jim jdou. No a teďka už Táňa Lvovská a single Na konci tunelu, posloucháte Rádio 1.

Ano, právě dohrála Táňa Lvovská. A teďka si dáme novinku od Lukáše Skály, který je vlastně taky audiovizuální umělec, který studuje UMPRUM a udělal takový právě audiovizuální projekt, který se nazývá Ashes to Bloom, myslím, který teďka můžete i zhlédnout právě na diplomkách na UMPRUM. A kromě toho, že udělal takové další video, tak k tomu také vydal 3 tracky, kdy se spojil tady s českýma umělcema a vydal takový EPčko. A já jsem vybral track číslo 2, kde zpívá Tokyo Drift a o beaty se postaral MDM Hex, tak Lukáš Skála, track 2.

Právě nám dohrál Lukáš Skála, Tokyo Drift, NDMX, track 2. A teďka už Jack Green a single What You Say featuring Umru, tak trošku taneční náladička, takhle při neděli. Posloucháte Radio 1, už je 13 hodin, svátek má dneska Lubomír.

Chagrin, single What You Say, featuring Umru. No a teďka už novinka od zpěvačky Charlie XCX, single Wing Wing z nadcházející desky.

byla Charlie XCX. A teď už Lichnovský, single Apokalypsa. Myslím, že Lichnovskýho tady na Rádiu 1 nemusím úplně představovat. Tak pojďme na to.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnského producenta Fakta a jeho skladbu T66

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Teďka už Media Service. Česká parta a jejich song I Love Songs.

Tohle byly Nothing But Thieves a single Evolution, kterým oznámili další desku. Tahle parta mě vždycky nějak tak dokáže bavit, když už je to docela profláknutý. No a tenhle ten další single bych chtěl poslat do Polska, konkrétně do Gdaňsku, kde je teď moje nastávající na Dovče. A psala mi, ať něco hezkýho pustím, taky pustím její velkou oblíbenkyni tady z českého prostředí, Amélie Siba a single Happiest Memory. Tak přeju hezké ležení třeba na pláži, a nebo jestli vy tady v Česku jste třeba teďka u vody nebo doma zalezlí, tak prostě přeju, ať se máte fajn. Amélie Siba, Happiest Memory.

To byla Amélie Siba. Já jenom doplním, že Amélie Siba oznámila, že jako Amélie Siba už končí a nově založila projekt Blow a Kiss. No a teďka k té neděli si dáme takovou pohodovou písničku M83 Sunday Night 1987.

opravdu hrozně hezká věc od francouzského producenta M83, Sunday 9, 1987. No a teďka další moje asi velmi oblíbená věc, teďka co vyšla nedávno, celá deska Channel Beats, single Song for the Messenger. Posloucháte Rádio 1, je neděle 28. června.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: No a na Creepy TP se můžete těšit třeba taky na hit. Zde mám single Watch You Cry. Já se na Creepcore chystám, to bude moc super.

Právě nám dohrála hit single What You Cry. A teďka už producent, který si říká OK Giorgio, který vydal teďka takovou desku, kdy na svém tour nahrával své fanoušky, které někteří popisovali jejich sny, a on z toho udělal teďka kompilaci desku. A pro mě OK Giorgio je taková vzpomínka, taková připomínka skvělého producentství a práci se samplama, jako dělal třeba dříve hodně Frederick Gehn, tak to je teďka můj velký oblíbenec. Můžete se na něj třeba těšit na brněnském festival Popmes.

0: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

A nám už dohrává single The Feeling od Steve'a Lacyho. Předtím nám ještě zahrála Phoebe Bridgers a single Lost Boys. A teďka už Two Shell, Think About You. Jdem si trošku zatančit. A máme 14. hodinu, posloucháte Rádio 1.

0: Don't stop the music. Let the bass take control. Move your feet to the beat.
1: Feel the rush. Feel the rhythm.
0: Feel the moment.
2: Právě nám dohrávají Two Shell a single Think About You. Jako další tu mám novinku od Kevina Parkera, Tame Impala, který udělal cover na kapelu Smashing Pumpkins, jakož se chystá taková velká kompilační deska, kdy současní umělci vzdávají hold výrazným osobnostem alternativní kytarové hudby. No a tohle to je taková předzvěst. Tame Impala, single Hammer.

Tame Impala, single Hammer, cover na kapelu Smashing Pumpkins. A teďka už český rapper Anky, single Forget Me Not, Snuffy tu Malvína.

vědět mínat. To byl Anky. A teďka, či zůstaneme v Česku. Čaba Laciga a single Prima Love.

0: Karlovarské bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz.
4: Teďka už pokoj 25, single 19.
5: Běž se pro Bruslehlem, ještě dáme závod v trati a k
6: Žubitovu. Jaký myslíš, že to bude?

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Skvělý single, Pokoj 25. Vždy rozpoznatelný podle toho jednoho synťáku. A tenhle single ale teda dost vybočil, hodně dobrý. No a teď už Dead Cup for Cutie, single Riptides, konečně vydali desku a tak jsem vybral jeden single z toho, Riptides.

buďte hlavně safe, jelikož je to venku úplně šílený a doufám, že to všichni zvládneme. Hudson Mohawk, Lonely Days.

Já jsem dělal Hacna Mohaka před pár lety na Popmes a byla to skvělá show. Teďka už Pure Ring, single Lemon Lime. Pure Ring jste mohli vidět minulý týden na v Letňanech na Metronomu. Tak tady nový single Lemon Lime.

Právě nám dohrál DJ Seinfeld single Turning the Page, teďka z nové desky, co vydal. A další single Spiral Staircase, single Static Dread. Maličký umělec, umělkyně z Londýna a skvělá věc, skvělá kytarovka.

právě dohrává Spiral Staircase single Static Threat. No a teďka už letos s Monikou single Asi ma máš z desky, která se jmenuje Cítit to všetko naraz. Posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou.

Tohle byla Beata, single Na víno, a já už se s váma loučím. Díky moc za hezký takhle polední vysílací čas. Další single, poslední na rozloučení, tu mám Olivera Tree, single Fuck the Whole World. Bohužel Oliver Tree před několika týdny tragicky zemřel, tak mu sem dávám aspoň single, ať si připomenem jeho hudbu. Tak teď po mně už Jana Kománková, potom Shadowbox, Josef Sedloň, já vám přeju hezkou neděli, přežijte ten hit a mějte se fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

Tolik má tady Slav Islek, Heatwave. Dobré odpoledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jirko Mánková a budu vás nejen písněmi o roku zásobovat následujících několik hodin. Many Icebergs Ago, to je Morrissey.

0: Marek Sensible Suckers, posloucháte Rádio 1, jako vždycky nám můžete psát do apky, do mailu nebo jinými obvyklými způsoby, což znamená zejména četovací okýnko na našem webu. A pustíme si Prima Screen.
1: Enjoy life. Just make the most of it. Breathe as easily as possible. Take it easy, relax. Look up, look down, look left, right, up and down, south and west. Don't just take it easy.

miss you, man. I bring you back. Mm-hmm.

Nic in Style, to byl Idolko Sick, který jste mohli potkat v předminulém Sleep Clubbingu. Minulý stejný díl bude brzo jako záznam na webu Mixcloud a na rádiový stránce budou všechny odkazy. Zatím je tam seznam skladeb a teď si pustíme Thompson Sam.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Reklama na Radio 1.

Troška gospelu přinaděluje, neuškodí, to byl Kemal. Posloucháte Rádio 1. To je Nico Case a Laura Vers a jich různí další kolegové plus Katie Lang.

páteční skladba Midsummer Song, je to cover písně už ze 40. let, který udělal švédský zpěvák Johan Ludvík Rask. A teď do Japonska Haruomi Hosono a živá verze Tropical Night.

mě tam skočila jedna věc. Nicméně tahle písnička je taky pěkně divná, a respektive je taková rozblažená horkopočasová orchestrálka Under the Jamaican Moon Nick DeCaro. Pak nás čekali třeba Drink the Sea nebo Tara Jane O'Neill.

I dnes je čas na kulturní servis, takže jdem na to. Festivaly Jean Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery a taky Mystic Skate Cup, světový pohár ve skateboardingu v Praze na Štvanici. Pak je tady Hell Yes, festival elektronické hudby a světla na hradě Helštín. Dále filmy v Edisonu v 19, Den odhalení, 20:45, Andělské vejce. Kino pilotů 20:30, Den odhalení a 21 hodin Scary Movie, Kino přítomnost 20:30, Pátý krok. Letní kino Gabriel v 21, Prázdniny v Římě a Kino Dlabačov ve 20 hodin Scary Movie. Dále galerie v Rudolfinu, Datas, The Data and the Sovereign, v kempu stavba povolena umělecké intervence, Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže, Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Lukáš Machalický, Polopenze, Národní galerie Praha, Veletržní palác, MGP 230 let. V DOXu je výstava Hit by News, Galerie hlavního města Prahy, na zámku Troja nabízí výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je Trnkova zahrada 2, v Rockafe Jan Pospíšil Chaos Line, v muzeu Montanelli Who Why. V Kaštanu scéně to Only Jazzu všechny krásy světa, v Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně napravená křivda příběh sbírky Stefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ světnice slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, Galerie Kostka, Borzeš, Lerinc, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderního umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořeslavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. EPO 01 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice František Koudelka, výběr z díla. Artoto galerie v Uhelné mlýně Timo bude. Karpuchina galerie Natálie Pejchová, Stejden Touch. Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienál ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinsel Tromo. Pražský hrad Jízdárna, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. A galerie C12, Michal Synek, After Image. Koncerty a tanšírny, jazzdok ve 20 hodin Los Quemados, divadla Meat Factory ve 20 hodin Infračervené. Ostatní, v Radotíně na Jižním městě a v Malešicích je mistrovství Evropy v box lacrosse. Na Rádiu 1 bude v 18 Shadow Box a ve 20 novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedloň. To byl kulturní servis. A teď už slíbení Drink the Sea, což je spolek vyhovující označení superskupina. Jsou tam Peter Buck, Doug Garwood, Alan Johannes a několik dalších členů různých dalších slavných kapel.

All Sing Dolls, to je Antonio Comp a Dot Ellison, loňská skladba Silence Echo Iron Lung. Tohle už jsou Death in Vegas, So You Say You Lost Your Baby.

0: Karlovarské bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz
4: Teď si pustíme Beka, dubnový single Right Lonesome.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

píseň z předminulého století. Zhruba 1870, Did You Sleep Last Night, tohle byl Led Belly. Autor asi nejslavnější verze, ale předělali to kapely od Nirvány až po Huga Reise, na kterýho dojde za chvíli s nějakou jinou věcí, nicméně předtím ještě John Cale a skvělý album s Bobem Newertem, bude to skladba Paradise Nevada.

na sever do špitálu, do Skandinávie posílám Hogarejse, Austrána, který se usadil v Itálii a napsal tam několik desek. Tentokrát to bude skladba San Leone del Mare.

Jack Concorde da giocare.

viva.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Law and Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

poslouchat Rádio 1, dozníváte mi Tomas. Čekají nás Teleskop, který chystá nový album Get Down Services, Renegade Soundwave, a ještě zřejmě stihnu na samý závěr, vzhledem k tomu, že máme týden věnovaný, aspoň částečně, Creepy TP, tak sa ano, holy, já se budu kýžet naslyšenou příští čtvrtek.

she's crying her eyes out. He's saying, can I have a hug?

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Reklama na Radio 1.
7: Slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps.

Po 6. hodině od mikrofonu se vám hlásí Maja a pravidelný drum and bassový pořad Shadowbox. Dneska jsem tady sám, takže vás čeká moje selekce a čeká vás skoro 2 hodiny těch nejnovějších tracků, které vyšly teďka za cirka poslední 3 až 4 týdny, protože kluci měli vysílání pod svojí kontrolou. Takže dal jsem si záležet na tom, co jsem si pro vás vybral, věci třeba, které utekly klukům za i poslední ty 3-4 týdny, jak jsem zmiňoval, ale hlavně nás čeká skvělý album a víceméně kompilační, který vyšlo na našem oblíbeném labelu 1985 Music, který vychází vlastně oficiálně teďka 2. července. Je to kompilace, která má tak nějak uzavřít a rekapitulovat posledních 10 let tohoto fantastického labelu. A my jsme se vlastně odstartovali toto vysílání s trackem Smile For Me od projektu Galaxy. Každopádně čeká vás toho mnohem víc a já vám přeju příjemný poslech.

dáme si menší rekapitulaci. To, co hraje teďka pod náma, je projekt Email Another Day. Vyšlo na labelu Subculture Recordings, je to holandský label. Mám ještě pár dalších tracků z tohoto labelu. Musím říct, že je to jeden success takových pro mě nově objevených labelů, který určitě do budoucna budu rád sledovat. Předtím Single Mind, projekt s trackem Fate, či producent Para ICU, a nebo bristolský víceméně projekt Cybin s tracky Slowdown a Regularity, kteří vyšli na právě stejným jménem EPčku Slowdown. Rozhodně za mě doporučuji. Ten bristolský zvuk se teďka podle mě objevuje strašně často. Máme ho tady moc rádi. A myslím si, že si určitě ještě dneska něco zahrajeme. Za chvíli už zase jeden z tracků labelu 1985 a vlastně jejich 10th anniversary, víceméně kompilace, která vychází 2.7. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

Když jsem zmiňoval, že ten bristolský zvuk se nám tak pořád vrací, tak tohle je vlastně skvělej zvukový příklad právě takový té syrovosti, kterou máme rádi třeba od Sofa Soundu, Smart DLR a dalších, taková ta příjemná sypačka, která prostě ale výborně funguje. Track je Duplate Press od Umana, vyšlo na EPčku Stewed Beef. Předtím jsme si hráli novýho Envyho, Finite Heart, nebo případně projekt Secret Structures, La Flama Blanca, nebo Fakeze s trackem Nadir, který vyšel na našem oblíbeném labelu Overview. Za chvíli vás čeká remix jedný oldschoolový klasiky, který jsem si nemohl odpustit, abych ho tady zahrál, protože jsem si všiml, že kluci ho nezahráli a za mě je to určitě velmi povedený remix.

Názov remix od Cause for Concern od a producenta Čuka, který si ho vzal na starosti, a je to právě jeden z těch povedenějších remixů těchto starých pecek, takže určitě se máte na co těšit. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

Na labelu Sun and Bass vyšel tenhle ten fenomenální návrat Triad. Projekt, který jsme si hrávali kdysi docela často. A tenhle ten track se nazývá Head or Tails. Za mě skvělý release, určitě za mě doporučuju. A skvělý návrat Triad, který tak nějak občas nebyli vidět. Každopádně jsem moc rád, že se vrátili zase zpátky trošku na scénu. A předtím nový Dunk, nebylo by to vysílání bez Dunka, Wicked and Bad. A taková ta trošku víc technem, řekněme, nasmrádla věc. Byly nový Face, Noise Cut, příjemný překvapení. Face pro mě tak trošku stagnovali v posledních měsících, ale tohle je za mě skvělý návrat a vyloženě je taková výborná fúze klasického berlínského tvrdého techna. Před ním J-Con, Winter Pillage, který se tak nějak vrátil po, řekněme, až exkluzivních upsáních, utrejsovali Blue Decipher nebo 117 Recordings, teďka právě s touhletou svojí věcí na labelu Onset Audio, a remix, který jsem zmiňoval, Cause for Concern od Čuka, track Relentless. Za mě skvělý návrat ke kořenům starého dobrého neurofunku s takovým tím moderním twistem. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

skvělý temný peak track s názvem Location. Vyšlo tohleto EPčko na labelu Ornament 170. Určitě doporučuju, Beaka se tady občas hrajem. Je jeden z producentů, který sleduju a vždycky se těším na to, co s čím přijde, protože ta jeho produkce je značně originální. Předtím taky Molecular, My Way, opět jeden z tracků z víceméně výroční kompilace labelu 1985 Music. Předtím ještě Ruben, TMSV, Taking Over, track vyšel na EPčku, teďka nejnovějším na Overview Music, které se jmenuje... Teďka to nemůžu najít. Tak pak předtím ještě jsme si hráli Cutting Edge, Overthinking, Foxe s Lensmanem, Sutlem, We Bless, opět z kompilačky 1985, nebo taky nový tracky od Blada z jeho vlastního labelu. Za chvíli nás čekají ještě pár novinek, každopádně uzavřeme novinkovou sekci a pak si dáme takový krátký speciální vstup k neúplně, řekněme, radostné události, ale myslím si, že si to zaslouží pozornost a měli bychom tak trošku oslavit produkci jednoho z umělců, který nás bohužel předčasně opustil. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

0: My brother, Carol, used to run one of them jazz clubs for a while.
1: Z dnešních novinek tak už nějak všechno. Tracklist najdete na stránkách Rádia 1. Pokud se něco líbilo, tak se zkuste pohledat, případně naslechnout. Já bych vlastně rád tu, řekněme, skoro až dvouhodinovku novinek takto rád uzavřel, protože bohužel v poslední době se stává to, že častokrát se na sociálních sítích objevují nepříjemné zprávy, kdy umělci, které známe, odcházejí značně dřív, než asi by si to zasloužilo. A jedním z nich byl Frank Carter III, vlastně velmi známý a talentovaný vokalista, který se asi pro nás, jakožto pro posluchače drum and bassu, zapsal podvědomí specifickýma trackama, na kterých kolaboroval právě třeba s Ivy Lab. A je to takový paradox, že Ivy Lab, který vlastně mají letošní poslední tour existence jejich projektu, za kterým vlastně stál, nebo stojí ještě do teďka Saber a Stray, respektive i stával Halogenics, tak nějak se postupně ten projekt rozpadal, tak právě Frank Carter III se zásadním způsobem objevil u nich právě na labelu Critical Music s trackem Oblík, ten si vlastně dáme jako první. A vybral jsem ještě pár dalších tracků, berte to asi jako vzpomínku na tohle talentovaného právě umělce, hudebníka, který bohužel odevřel, nebo respektive odešel moc brzo.

0: Tak touhle s tou závěrečnou vzpomínkou na Franka Carta III. Se s vámi dneska loučím z dnešního Shadowboxu. Vy nás opět můžete slyšet za 14 dní, sestava v tuto chvíli neznámá. Doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo. Tracklist najdete na stránkách Rádia 1 a za chvíli už je tady Josef Sedloň s jeho pravidelnými nedělními pořady. A vám přeju hezký zbytek neděle.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Reklama na Radio 1.

zněl nám už Tyondai Braxton, jeho už třetí single z chystané desky pro značku Erase Tapes, skladba Oslo. Jinak my se můžeme těšit na jeho experimentálnější dílko tohle hudebníka, který už se objevil se svými deskami, myslím, že na značce Warp Splate Works, to album bude mít název. No a předtím to byly Kraken Smack v novém remixu od Anorak, také jazzová taková vulkanická záležitost od Asian Infinity Orchestra, Hypnotic State skladba. Také zněla Maria Minerva, také ze značky Dan Mose KBOB, novinka let. Také Pugilist Toko Rovonen, také tohleto ambientní dvojce, která chystá desku Bink Industries na značce Flaming Pines, ale také nové EP od Toma Bioli, také novinka značky Shogun Audio, Clara Hill a Krakazat, tohleto pilotní singlové spolupráce, singlová spolupráce Better z chystaného EP Harmony na značce Sonar Collective, či J. Bernard ze značky Play Again jsem také zněl na úvod hned Steve Laura ze značky Bedrock a také novinka značky Get Physical Music ještě z června, na kterou se také určitě ještě podíváme, ale teď už mám tady nachystanou tuhletu příjemnou věc od Arms and Sleepers, už třetí single, schystané asi z jejich novinky pro značku Future Archive. Vy ho uvidíte také 29. září v Praze naživo a tohle už je ukázka Your Heart Knows Something That Your Brain Does Not.

Tolik Mirza Ramičaka, teďka už jediný člen hlavně Arms and Sleepers, která přesídlila na takový opravdu hravý dumtempo styl. Společně s Blockhead a také Proletar 29. naživo září v Futuru, mám pocit. No a teď už pojďme za Jason Dungenem, tímhletím hudebníkem, kterého jste viděli letos na jaře, také s jeho projektem Blue Lake naživo na Spektakuláre. Spolu síly tentokrát s dalším hudebníkem Johanem Karoje a chystají společné album na značce Tony Union Routine One. Tady je už Jason Dungen a Johan Karoje.

Tolik nádherná nová věc Routine One od dvojice Jason Dungan a Johan Karoe. Jinak Jason Dungan je, znáte právě na značce Tone Line, co by Blue Lake. Tenhle ten výborný projekt jste mohli slyšet naživo právě tenhle ten ročník Festival Spektakuláre v showcase právě značky Tone Line, kde tahle ta věcička vyšla teďka před pár dníma. Ale teď už New Age, tenhle ten ruský producent, už tvořící zahraničí na poli různých elektronických stylů, ať je to house, drum and bass, tak breakbeat, či ambientní věci elektronický, chystá nové EPčko On The Way a to naznačuje Memory Pattern. Tohle je zatím první ochutnávka, titulní věc On The Way, New Age.

Myslím, že příští měsíc nazvete Memory Pattern. No a my se v novinkách na alternativní scéně podíváme do vlastně za britskou, za britským producentem Tropics, který však žije už ve Spojených státech, v LA založil také své vydavatelství Modern Entity a tohle je úplná novinka Ake, jeho už další single za letošek po té loňské výborné desce, tentokrát spolupráce také s stáhovými jeho koňmi Sarah & Colin. A ostatně tuhle tu dvojici Tropics and Sarah & Colin byste měli vidět příští rok na showcase značky Modern Entity právě na spektakuláře. Teď už je Tropics a skladba Ake featuring Sarah & Colin.

Tak tolik parádní nová věc od Tropics producenta Christopher Ward, začínal už na počátku té minulé dekády na znajci třeba Planet Mew a během těch 1,5 dekády prošel opravdu různorodými styly od soulu, dom tempo, elektroniky, shoegaze a tohle je opravdu krásná zase věc Ake společně se zpěvačkou asi Saracha a projektem věc Sarah & Colin pro značku Modern Entity. Před námi už je teďka projekt Nautica. Tato novinka značky Sowent z Británie má název Over You, vyšla teďka v pátek. A to je jako už 217. release tohle londýnského Liquid Drum & Bassové vydavatelství Nautica.

Tak tolik tady ta věcička Over You od značky Soulband a projekt Nautica. No a před námi je v novinkách už Luca Wilding a její single z minulého týdne, který jsem tady nestihl odehrát s názvem Ocean Mother. Příjemná věc, která se objevila právě před týdnem na labelu Heart Acres. Luca Wilding.

Krásná věc od Luka Wildinga, věc Ocean Mother, to je ta příjemná taková indie folková balada z minulého týdne, vyšla na značce Heart Acres. No a teď už míříme za americkou dvojicí Beacon, kterou dříve si hýčkala značka Ghost International. Teď už je tady další single z jejich labelu Apparent Movement, skladba má název Blip.

Tolik Beacon, tohleto americké duo na novince Blip, a my se doufáme, budeme těšit na jejich nový nějaký další release během možná léta nebo po konci léta. Teď už ale pojďme za touhletou novinkou z tohle týdne také zpátku, která je na poli takové spíš elektra, projekt Kaleidoscope, vydal tuhletu singlovou věc Dancing with my crew na značce Ducale.

0: Tolik projekt Kaleidoscope a hezková Dancing with my crew. Tato ta old school elektro, taková možná breakdanceová záležitost na značce Dukale. Máme 22 hodin, vy posloucháte novinky na alternativní scéně, tady krátká reklamička, minutka. A jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.
0: Tak posloucháte, nebo jsme zpět s novinkami na alternativní scéně, posloucháte Rádio 1, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, no a my už míříme za touto americkou hudebnicí Emily A. Sprague, která ohlásila také nové album na značce z New Yorku Revenge International pod názvem Kiano. A tohle je její příjemná singlová novinka Sing 2, Emily Sprague.

Tolik původní New Yorkská, nyní už Los Angeles usídlená hudebnice Emily Sprague a její novinka Sing 2 z chystané desky Kiano pro New Yorkský právě label Revenge International. No a Musica vydáme za dalším novým singlem a ten je od britského producenta O'Flynn. Tenhle ten hudebník chystá konečně také své nové album Kairos, vydal už několik singlů, tohle ten poslední s názvem Obey. A vyšel právě na jeho značce Panthus O'Flynn.

Tak to bylo už O'Flynn a jeho novinka z chystaného právě nového jeho alba, na které vyjde. Myslím, že už za takový necelý měsíc pod názvem Kairos, jinak Ben Norris a jeho projekt O'Flynn, fuká se Obey. No a před námi už je teďka nachystaná novinka od Blofeld & Narby, tohle dua, které se objevilo už na značce Atom Nation, myslím, že v loňském roce, a nový remix pro skladbu Court Ordered Hydration obstarala americká producentka Olan.

Tak tolik Blomfett and Narby a jejich nový remix, který pro ně obstarala tentokrát americká producenta Olin, kterou můžete znát třeba i ze značky třeba Anjuna Deep dříve. No a před námi už je teďka nachystaná tady další novinka, tentokrát od producenta, hudebníka, skladatele, klavíristy Sefa z Azariaha. My jsme se tady dávali někdy na jaře do CD Stopu s jeho deskou pro značku Anjuna Chill a tohle jeho nové EP Coherence, které vyšlo teďka tenhle týden právě na tomhletom londýnském vydavatelství sublabelu Anjuna Deep. Coherence, titulní skladba featuring Josh and Sam, who are twins, a jinak vy tam nejete celkově tři nahrávky Sefa z Azariaha.

Tak tolik už moc příjemná věc od Sefa Arazdina Azaria a to titulní skladba z LP Currents. Vyšlo to na týden a znač se, právě jak jsem řekl, Anjuna Chill. No a teď už pojďme za touhletou novou příjemnou věcí od hudebnice Kyla Blackham, která už v dubnu vydala skladbu Pure Leaf, teď dostala nové remixy od třeba Blanco Zes, nebo klubový edit, či také Kingdom Club edit, který vám teďka také už nabídnu. Tohle už je Kyla Blackmon.

tolik už ta věcička z tohohle týdne, mám pocit, Kyla z minulého, tak už 14 dní zpátky, tak Kyla Blackmon a Pure Leaf XL EPčko, nazvané se Fade to Mind, které kromě té originální skladby, která vyšla už před pár měsíci, doplnilo i tohleto celé EP, tohle byl Kingdom Club Edit. Tak, vy posloucháte novinky na alternativní scéně, samozřejmě playlist kompletní najdete také na stránce Rádia 1, no a my už teď se míříme za další novým releasem, a to ze značky právě Folded Music, kterou ostatně pro vás také chci příštím roce přivést v showcaseu na Spektakuláre. A projekt Phantom Lesby měl být jeden z těch účinkujících, kromě šefa labelu Asta Hiroki. Jeho novinka Feel It je ukázkou další singlovou z jeho chystané desky Ephemeral, která vyjde v létě na značce Folded Music. Phantom Lesby.

Tak tolik už ta příjemná věcička od Fathomless, producenta z Británie, a myslím, že těší na album Ephemeral. Tohle byl zatím singlík ještě Feel It, značky Folded Music, novinka také teďka zpátku. No a rovněž nový single teďka na konci týdne vydal i producent z Německa Ludovik, tenhle ten skladatel, hudebník, který také spolupracoval, myslím, že je s Neosframem, na jeho novince Still, kterou si vydal teď v pátek na svěznece Vic, Ludovik.

Tolik Ludovik, ten německý hudebník, který také pracuje s různými vintage syntezátory a s klavírními nástroji. A tohle byla ukázka jeho novinka Styl, kterou bych také moc rád viděl příštím roce třeba v Praze. Ale teď už jo, pojďme za tím projektem Rafael, který na značce Crosstown Rebels teďka v pátek také vydal svůj nový dvojskalbový počin Gotta Be Cool EP, který obsahuje kromě titulní nahrávky také tuhletu věc Rafael featuring Noi a tohle je skladba Tether. Rafael na značce Crosstown Rebels. No vy posloucháte pravidelné novinky na alternativní scéně. Playlist najdete jako vždy na stránkách Rádia Jedna, kam ho průběžně doplňuji.

Tak tolik projekt Rafael, náznačce Crosstown Rebels a novinka tentokrát v ukázce Tether. Jinak celé EP má název Gotta Be Cool. Tak zhodovali jinak spolupráce ke s tím vokalistou N.O.Y. Noi. No a před námi už je teďka novinka značky Hospital, tohle londýnského vydavatelství, které slaví 30 let, možná ještě víc. Každopádně Voltage je projekt, který teď tam vydal. Tohle to nový single Music is an Answer.

Chytavá věc od projektu Voltage, Music is the Answer, hudba je odpověď, novinka z tohoto týdne zpátku ze značky z Londýna Hospital. No a já doplním, pokud se zapli později, že posloucháte pravidelné novinky na alternativní scéně, playlist najdete na stránce Rádia 1. No a my míříme už teďka za další novinkou z tohoto týdne, a to spoluprací právě dvou projektů, Jakob Davida a producenta, který říká Stillhead. Oba, myslím, se potkali skrz kanadský vážnou hudební label Modern Records, Moderna Records, tak, a tohle je už jejich společné EP Aphelion na značce Rue Dauphine, které vyšlo teď v pátek, a to je s tou další skladbou Perigee, tohle už je ale skladba Aphelion, titulní věc, a Jakob David a projekt Stillhead.

Nádherná spolupráce na poli takové vážnou hudebně ambientní muziky od Dua Jakob David, tohle dánského hudebníka Stillhead, myslím, že také možná německý teďka si mám pocit toho hudební producenta. Jak jsem řekl, by jejich nahrávky můžete nejít na značce Moderna, tentokrát však je společná věc Aphelion, skladba ještě dvouskladbový jinak dílo Aphelion EP na značce Rue Dauphine. Dauphine. Těžko říct. Teď už ale pojďme za další novinkou z tohohle týdne a ta je z německé značky Tramschallplatten. Tohle také kultovního vydavatelství z Kolína nad Rýnem, které vzniklo také už před třema dekádama. A kde začínal třeba i Max Cooper. Tohle je už Ron Fletcher, také už veterán na poli elektroniky a novinka EP s názvem Taikotim. Vyšlo teď v pátek kotoriskabové EPčko a ukázka už závěrečný track Icarus. Ron Fletcher.

Tolik Ron Flutter a novinka na značce Tram Šalpatené IPčko, které dostalo název Taiko Tim. A z těch tří věcí jsem pro vás vybral ukázku Icarus. No a máme 22 hodin 50 minut. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně opět v premiéře. Zde okolo 80 releaseů, který na vás jsem opět po týdnu nachystal. No a tohle je další EP, které tentokrát je od švýcarského producenta, New Yorkského producenta se Wisha, a jeho Best of Luck EP se objevilo teďka přes jeho Bandcamp a tohle už je z něho ukázka Assistant Here.

Tak tohle byl už z New Yorku DJ Swisha a jeho nové EP Best of Luck, tohleto sedmiskobové dílko v ukázce Assistant Here. Vyšlo přes jeho bandka, jak se řekl, teďka také v pátek. No a my se podíváme za tím známým britským perkusinistou a jazzovým hudebníkem Richard Spavenem, kterého jste viděli také několikrát už v Praze. Jeho další single Finders je ochutnávkou z jeho chystané desky Light of Day, která by se měla objevit v létě na značce Edition.

Richard Spavin a novinka Finders, já z jeho tentokrát nové chystané desky Light of Day. No a my se kam novinkách už posuneme také za tím novým releasem od projektu LAR, který se už objevil na značce Angel Reeve Exploration dříve, tentokrát jeho dvojsklubový EP Dragging You Down Rewind, kde spolupracuje s vokálními hosty. Tohle je ukázka Dragging You Down a zde tentokrát najdete vokál Luke Colsona. Tohle je projekt LAR.

0: Tak a tolik pre Klar a novinka Luke Colsona. Novinka to společně s Luke Colsonem Dragging You Down. Já jenom popomínám, že tam je tady ve stranu Rewind, která pro změnu zase hostí vokální vokalistku Taylor René. No a před námi je už teďka Pan Amsterdam, tenhle ten takový elektronický popový počin, jejich nový single Sichuan Beef, který vyšel před týdnem na značce Death Center, a tohle už je spolupráce s Day One FS, Pan Amsterdam, The One FS a Sichuan Beef.
1: Come off like an insult, and I'm watching you take that happy-go-lucky, yeah, keep faking it, you're one big backhanded instigator. I bet you press two on the elevator. Keep backing unoffended, kissing rings, your knees stay bending, then go home and take it out on the fam. Why every battered wife's name gotta be Pam? Stay driving in

Tolik Panem Stradem a The One FS a jejich Sichuan Beef, nový single pro label Def Presse. Teď ale už v novinkách se vydáme také na značku z Brightonu Two Thoughts, kde tenhle týden vyšel příjemný remix do drum-bassových rytmů pro Potential Bad Boye Give Me a Sign, původně single se zpěvačkou Havana, tentokrát však Hurrian remix na Two Thoughts.

Potential Bad Boy projekt a nový remix od Hurrian pro něj, no, pro jeho single Give Me a Sign featuring Havana také. No a my už teď se vydáváme za touhletou takovou EP kompilací, kde najdete celkově tři interprety známého také Now Leone, které jsme si tady hráli, dále také Anna Mancarella se zde objevuje, či také tenhle ten projekt Avar Garden. A to už je ukázka Soon Dicey. Novinka, která vyšla teď. Kaznace Mumbai.

Tak já tolik španělsky, myslím, že projekt Avar Garden a Sundazi. Ta novinka singlová se objevila na EP společně s tracky od Nau Leone a Ana Mancarella na EPčku právě Goodbye Slamiera Sundaysi. Tak teď už ale zamíříme za americkým producentem Slow Magic a jeho novým singlem Half Alive, který vyšel teďka tenhle týden a tentokrát opět spolupráce s Artemis Orion.

Slow Magic, ten americký producent, vystupují si teďka s maskou na dalším novém singlu Half a Life. Tohle je opět indie elektronické chytlavé věci, kterou obohatil svým vokálem Artemis Orion. Tak a před námi je Rival Consoles a jeho track Koda, který vlastně teďka konečně vydali, tenhle ten remix od Lauren James právě na značce Erase Tapes. Uvidíme, jestli se bude jednat i o další nějaké další remixy pro Rival Consoles. Každopádně tenhle ten už vznikl před rokem a konečně oficiální release vyšel tenhle týden. Rival Consoles, Koda a Lauren James.

Tolik Rival Consoles, nové remix od Lorraine James, to je britské také experimentátorky značky Hyperdub a to pro skabu Koda, novinka značky Erase Tapes. No a my se podíváme teďka také za touhletou novinkou od Eda Polo a Seb by Blood. Needing You má název tato jejich společná věc, která vyšla tenhle týden a znáte se Omni Youth.

Tolik ten britský producent žijící v Austrálii Ed Apollo společně s Britem žijícím pro změnu ve Spojených státech Seb Bybladem. A jejich společná summer pecička Need You. Tak, šlo na tace Omni Use překvapivě. No a my se podíváme za touhletou právě takovou tribalovou příjemnou věcí, když tam jdete také takové už zpívané ale klubovky za projektem konkrétně Lost Desert na značku All Day I Dream. Tenhle ten tribal Melody Gauzový label, který založil Lee Burridge už před také téměř dvěma dekádami. Tohle je ukázka z Drift EP. Alam Vahid, Lost Desert.

tolik už projekt s názvem Lost the Desert na značce All Day I Dream. Tady ten známý už také producent Patrick Blundong a jeho novinka tentokrát skrba Alam Wahid z EPčka Drift. No a nám se rozeznívá tato novinka značky Sonar Collective od projektu Streeten, který po 14 dnech vydává tohle hned druhé singlové dílko Where We Started, tentokrát featuring David Kajode. Streeten, nový objev tohle berlínského labelu kolektivu Jazzanova.

sang.

Creighton, krásná jazzová, taková pěkná věcička, rytmická Where We Started, featuring taková David Coyote. No a my se v novinkách týka vydáváme také za tímhletím britským bass producentem Optimist a jeho dalším novým singlem nazvaným se Eelf Fading.

tohle byla asi nejchytlavější věc, co jsem od pověsta slyšel zatím. Skaba Fading, chytlavá pěkná two-stepovka na značce ILF, teďka za čtvrtka. No a my se teďka podíváme za dalším krásným novým singlem, tentokrát od izraelského klavíristy Jeheskel Ras, který se vám představil přesně před rokem zde naživo na Music Infinity a moc rád bych ho viděl třeba v příštím roce opět v Praze, protože to je pro mě velký genius a krásně prostě hraje na ten klavír, to je úplně neuvěřitelný. Jeheskel Ras teďka už v ukázce For Johan, asi zřejmě podsta Johanny Hansonovi, a ukázka

Haskell Russ a jeho krásná klavírní věc For Johan, novinka stoletýné značky, jeho Emeralds. No a my se vydáváme také za britským producentem John Kennedy, který od počátku tohle roku pro změnu zase vydává své solové nové singly, a tohle je ten další z nich, One Heart, který vyšel v pátek.

Tak tolik John Kennedy a jeho novinka One Heart. Vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a my jdeme za další novinkou, tentokrát od Caitlin Oriela Smith, té americké modulární producentky. Tohle je novinka GTP. Člověka v pátek na dnes je Someone Special.

Hravá věc od Caitlin Oriel Smith z kabát GTP po těch jejich takových vlastně deskách, které byly více takové abstraktnější, tentokrát hodně rytmické záležitosti v letošním roce vydává. Tak těšme se na její materiál, ale teď už Jipa, tenhle ten producent, který se vám také dovezl na Music Infinity, který byl spojen také se značkou Future Archive, v rámci showcaseu, které jste ho viděli, a dříve samozřejmě hlavně ho hýčkala si značka Ninja Tune. Teď na značce IQ Tunes, tentokrát se svou novinkou, krátkou věcičkou Cozy Corners. Jipa.

Tolik Jipa, ten sympaťák, možná takový mexického původu, každopádně americký producent, který si nazval jméno pospátku Happy a Cozy Corners, jo, fajnová záležitost. No a my se podíváme ale teďka na tuhletu New Yorkskou s divočou partičku sourozeneckou Frost Children, která ohlásila nové EPčko Tweaker Poem a tohle je zatím předsazený single Satellites. Frost Children. Jste viděli loni, myslím, že na festivalu Popme se tak.

Frost Children, to je ta newyorská partička, která mísí takový ty popový, noizový, industriální prvky, elektroniku a jejich novinka Satellites z chystaného Tweaker Poem EP. No a Jeune Oji je tady, je tenhle ten objev značky Friends of Friends, který už jsme si tady párkrát představili, na svém kontě má zatím spíš EPčka než alba a tohle je jeho nový single, který vyšel teď tenhle týden In Color.

Tolik ten francouzský multi-instrumentalista skladatel Juné Oži, náznace Friends of Friends, jeho novinka s názvem In Color. No a teď už se vydáváme za dalším novým singlem z tohohle týdne, tentokrát tu osmdesátku možná ovlivněnou věcí od projektu, tentokrát právě Boys Noise, vyšlo na značce Running Back teďka v pátek tohleto IT Blow EP, které obsahuje kromě této titulní nahrávky také skladbu s názvem Load It. Boys Noise na Rádiu 1, 6 minut po půlnoci a vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

americký projekt Boys Noise a novinka ITVLO, takhle se to bude, ITOLO. No a novinka, která vyšla na značce, tentokrát Running Back z Německa. Ale teď už pojďme za touhle spoluprací zpěvačky Tyson, No Such Thing a Kobe Say. Tohle je skladba The Edge, která vyšla tenhle týden na značce, tentokrát Ladies Music Pub.

tolik příjemná věcička zpěvačky Tyson, která ostatně se podílela na projektu No Such Thing a Jacques Greena versus GT, ale tentokrát také Kobe Say, jejich společná věc The Edge. No a před námi už je producent z Británie Blue States, kterého jsem vám dovezl na Music Infinity, no už to budou možná téměř dvě dekády zpět, necelé. White Sands je název jeho dalšího singlu, který je ochutnávkou z chystané desky Where the Fates Meet, a to tohleté nové desky, která vyjde právě na značce Memphis Industries, kde ostatně také začínala původně vydávat. A tam se navrací Blue States.

Andy Dragazis a jeho projekt Blue States se navrací na značku Memphis Industries, vydá tam album Where the Fates Meet a to byla další singlová věc, příjemná skladba White Sands. No a tohle novinka z tohle týdne pro změnu z berlínského labelu Get Physical Music. Veselá záležitost, která vznikla ve spolupráci s duem Monkey Safari a společně s Nena Helena a Vasolu Benkain, který tomu dodal etnický nádech. Hail from Mali. Také název této novinky, singlové značky.

Tak to byl už projekt Monkey Safari a také britský producent Nena Helena a jejich společná věc Hail from Mali, který obohatil vokálem s právě Vasulu Benkain. Novinka singlová ze značky Get Physical Music. No a my se podíváme teďka už do na Island, za značkou Opia Community, kterou založil před 2 lety Olafur Arnalds, které ostatně, jak jste možná už zaregistrovali, jsme ohlásili jako hlavního headlinera příštího roku festivalu Spektakuláre. Jeho tentokrát chráněnci projekt Memorial ho přizval i na titulní skladbu Dawn z tohohle trojskladbového EP stejnomenného a tady je už ukázka právě Dawn featuring Olafur Arnalds. Projekt Memorial ze značky Opia Community.

Tolik projekt Memorial na značce právě z Islandu Opia Community, kterou založil Olafur Arnalds, který se ostatně také podílal na této titulní nahrávce Dawn. To bylo už z Islandu něco, ale teď už pojďme zase za Britkou Hai, která vydala nedávno, myslím, že nějaký to album, a tohle je novinka Digitize, single, který vyšel tenhle týden na značce Mute Records ve spolupráci Spet Alvarez.

Tak tolik HI nebo HAAI a Digitize, její novinka s Petal Varezem, docela slušně to tepol. Teď už ale Paul and Bryson a tato věc Wanted.

Polen Bryson na nový remix pro skavu Wanted s Matthewsem, od Matthewse, tak, ale před námi jsou Dusky, tohleto britské duo, které se objevuje teďka na značce Anjuna Deep s touhletou kolekcí příjemných dvou věcí Next Life EP a vybírám tu

Dasky a jejich soulovka s názvem Elm, parádní kousek z jejich dvojsklubového Next Life EP. No a my se podíváme za americkým hudebníkem Keith Kenifem, který si říká různými způsoby, ať Helios, Goldmoon, či také z projektu se svou mančakou Mint Julep. Tentokrát, co by klavírní projekt Goldmoon vydává tuhletu novou EP kolekci Go Not Against the Wind, ze které vyšly už 4 singly a tohle je ten poslední Go Not Against the Wind, titulní skladba Goldmoon.

tak Keith Kenneth, kterého jste ostatně viděli z projekty Helios i Gold Moon zde v Praze také na Music Infinity, no už je to také skoro 20 let, ale od té doby už asi se nevytáhneme, protože se stará o rodinu a spoustu svých má i samozřejmě projektů hudebních. Chystá album In Each Moment v říjnu, má vyjít a tohle zatím takové mezi EP, jak říká na svých stránkách Go Not Against the Wind, už pátý single z toho chystaného albové novinky. No a před námi už je další nový single od projektu Luzin. To jste také viděli na ostatně Music Infinity už a novinka Pendulum je první ochutnávka asi z nějakého chystaného nového alba pro značku Ghostly International. Vyšlo teďka tenhle týden ve středu Luzin, je Jeff McElwain, je zpět.

Tolik Luzín a novinka Pendulum, taková pěkná minimálová hypnotická záležitost, která vyšla teďka tenhle týden na značce Ghost International. Před námi je Julia Holter, ta už ohlásila své album Materia před měsícem na značce Domino a tohle je další ochutnávka pro singlu Fantasy Julia Holter.

Zdala nám už Julia Holter, její krásná věc s názvem Fantasy. A my se můžeme těšit na její album Materia. No a tohle už je spolupráce s australského labelu elektronického Future Classic, dvojice Panama a M-Track. Takže tato australská, myslím, že americká spolupráce teďka v novém singlu Hummingbird.

Panama a Amtrak, jejich společná příjemná singlová za letos Hummingbird na značce Future Classic z tohle týdne. No a teď už také ten veterán z Belgie na poli lámaných beatů Alex Perez. Na jeho vlastní značce 1985 Music. Hustá záležitost Combination Style.

Tak to byl Alex Perez a jeho novinka Combination Style, nekompromisní záležitost jeho značky 1985 Music. Vy stále jste na lidi na novinky na alternativní scéně a je tady poslední single, který patří tohle týdne PJ Harvey, která se navrací novým singlem Voyager, který vyšel v pátek na ZC Partisan, tady je. No a pak už se vrhneme také na nové alba.

PJ Harvey je zpět a tohle byla její nádherná věc Voyager, nový single, který vyšel teď v pátek na značce Partizan a zřejmě se můžeme těšit na celé album. No ale my se teďka už podíváme za těmi novými alby, které se objevily právě teďka během tohle týdne hlavně a začneme deskou od Gold Pandy, který také nasazen v parádě rád jedna už se skladbou taky Ding the Motor, která naznačila, že jeho nový styl bude takový návrat takovému funky elektronickému zvuku možná 90. let a lada v punk trošku. Life is Hard je název ukázky z jeho novinky Tone Up, kterou ostatně vydal poprvé také na stockholmské značce Studio Barnhus. Gold Panda. Nové album Tone Up.

Tolik už britský producent Gold Panda a jeho nový album s názvem Tone Up na značce Studio Barnhus. Já jenom doplním, že to byla ukázka Life is Hard Off. No a my posloucháte novinky na alternativní scéně. Já pokud se zapli později, posloucháte také už v tuhle chvíli nová alba. No a my se vydáváme za americkým producentem Castle Beat, také šéfem značky Spirit Ghost, kde ostatně vyšlo tohle, to jeho další, už možná 6., 7. album, teď se nejsem jist, možná 6. Castle Beat Římská 2, protože už vydal své eponymní jednu desku nazvanou Castle Beat. Tady je už po těch singlovkách jako This Take Times nebo Stay With Me ukázka Awake, která odevírá celé album, tohleto desetiskabou opět lo-fi indie kytarovou kolekci Castle Beat a deska Castle Beat Římská 2.

Více než dekádou funguje tenhle ten vlastně americký projekt Castle Beat, za kterým najdeme hudebníka s, myslím, že azijskými kořeny, Josh Huanga, který pobývá, myslím, že říká už v LA, původně z New Yorku, každopádně jeho už 7. album, takže jsem měl opravdu poprvé, a deska Castle Beat římská 2, přesně po 10 letech od té jeho debutové desky Castle Beat. Já to byl ukázka Awake. No a před námi už je teďka nachystaná také ukázka z nové desky spolupráce už po druhé dvojice, kterou jste viděli také loni na Spektakuláre, Rafael Anthony Rissari a Abul Mogart. Where Light Pauses in the Silence of the Sun je název tohle dílka, které dali tohleto, ten projekt italsko-americký dohromady pro značku právě Rafa Anthony Rissariho Black Knoll Editions opět. Obsahuje 6 dalších ambientních kompozic, hodně deepových, krásných, s melodickými prvky, a tohle už je ukázka Of Blessed Ages. Abul Mogart a Rafael Anthony Rissari na své novince z tohoto týdne, Where Light Pauses in the Silence of the Sun.

Bulmogard a Raffanton Edisary a jejich novinka skladba Of Blessed Ages, která se objevila právě na jejich zcela novém albu teďka v pátek, Where Light Pauses in the Silence of the Sun. No a před námi je už teďka tato projekt z New Yorku, mám pocit, tak, který, za kterým stojí hudební producent Cher Lavers, Channel Beats. Jsou zpět s touhletou novou deskou Your Day Will Come. Pro značku Jack Jaguar vyšlo teď v pátek a tohle ukázka The Coward Forgets His Nightmare.

Channel Beats, ten New Yorkský počin naplně takového indie alternativního pop folku elektroniky. Shane McLaivers za ním stojí, ten New Yorkský hudebník, který musím říct vtipně nazval svou desku po dvou letech úplně stejně, což mi teda hodně pobavilo, a to byla ukázka z něho The Cover Forgets His Nightmare. To byla deska Your Day Will Come z roku 2026. Teďka z tohohle pátku, no a před námi je Screamshire, ten britský hudební producent, který také založil výborné vydavatelství Wawa 45, spolu založil spíš tak a založil si svou značku později Albert's Favorites. Ta právě vydává tohleto své nové album Bring Our Lights to Every Corner. Přines světlo do každého koutu. Pouze 6 nahrávek na poli takového opravdu příjemného jazz zvuku. Vy tam nejde téměř 15 minutovou závěrečnou věc Awake a Dream. Ostatně jste slyšeli třeba singlovku ode mě Asleep a Dream už. Tohle už je titulní návka Bring Our Light to Every Corner, Screamshire.

Takže to byl už Adam Scrimshire, skrytý hlavně v projektu právě Scrimshire, a teď už jeho také titulní nahrávka z nového alba z toho levátku Bring Our Light to Every Corner, kterém se podílela třeba i také harfenistka Amanda Whiting, zpěvačka Faye Houston a spoustu dalších. Teď už ale pojďme za dalším novým albem, a to je tentokrát od projektu nebo dvojice Toma a také Dominika James Watermana, který jsme si tady představili v původně v těch 5 singlech, které průběžně vycházely z tohohle nového dílka. Naposledy jsme si hráli ze skladbu Soft Ass, ale tohle už je ukázka z alba, skladba s názvem právě Gravity a projekt Toma, který jsme si nedávno před rokem takhle představili, a tentokrát také hudebník James Waterman. Tohle je společné album Living Cycles, pokázky Gravity.

krásné Dump Tempo elektronické a organické album, takové elektroakustické od dvojice Toma a také hudebníka James Watermana. Jejich společné dílko Living Cycles vyšlo tentokrát pro značku Stereofox, jinak tomu hlavně dejete na značce americké Lokai dříve. Každopádně krásná, pěkná kolekce v ukázce Gravity. Teď už ale míříme za tohoto americkou, chci říct britskou, psychodelicko-kytarovou partičkou Temples, kterou asi určitě tady pamatujete první půlce, hlavně minulé dekády, kdy tady debutovali deskou Sun Structures pro značku Heavenly. Od té doby už mají venku teďka páté album, které vyšlo také v pátek pod názvem Bliss, neboli Blaho, předcházeno také singlovkami jako Jetstream Heart nebo Vendetta či Blue Flame, ale tohle už je z těch deseti nahrávek, které tentokrát se více opírají o elektroniku i skladba Glimmer. Tohle jsou Temples, jejich páté album Bliss, které poprvé vychází také na značce Beat.

Tolik britská partička Temples, která trošičku přikořenila svou psychodelicko-indie-rockovou muziku také elektronikou a je z toho docela, musím říct, vydařené, ale i chytlavé album, které vydali teďka v pátek pod názvem Bliss. Tohle byla ukázka Glimmer, no a my se teď už vydáváme za tímhletím také hudebním veteránem, ale také umělcem z Jižní Afriky, který se hodně chopil dříve klasického mluveného slova. Ostatně pak jí tenhle ten fenomén převedl do své minimal tribal muziky a je tady jeho také druhé, myslím, že studiové album po téměř 9 letech. Má název Skin, vyšlo minulý týden po singlovkách právě jako WWHD či Soft Surf. Celkově 13 nahrávek od tohle jihoafrického matadora, který spolupracuje zde s různými právě producenty a tohle už je ukázka skladby s názvem The Dust Has Settled, který má prsty právě Štymink, který se objevil

To byl Lazarus a jeho nové album, které vzniklo ve spolupráci s různými producenty, to byl konkrétně Stimming a skladba The Dust Has Settled, salba jeho novinky Skin pro značku Mood Family vyšlo takhle teďka tohleto album už pár týdnů zpět. No a tohle z minulého týdne je také novinka od francouzského producenta Okio, kterého jste viděli na spektakuláře také před dekádou už v rámci právě showcase značky N5MD, se kterou je spojen už od roku 2013, a jeho deváté album Greener Grass, Clearer Water v ukázce Your Smile.

Tolik hudebník z Francie, který si říká umělecký Oker, jinak Frank Zaragoza vlastním jménem na tahleté už devátém zahřezu pro americký elektronický ambientní label N5MD. No a to byla právě ukázka jediného nevydaného singlu vlastně z těch devíti, co vyšly předtím. Desátá věc, Such a Fool. Your Smile, pardon. A Such a Fool bude teďka název téhleté příjemné věci od britské party So Wim Deep, kterou můžete registrovat už od začátku minulé dekády a se s jejím takovým příjemným indie pop kytarovým zvukem. Jejich nové album je venku teďka od minulého týdne s názvem Hum pro značku Submarine Cat. Po jejich dvou letech nové album Paskava Such a Fool.

Tak to byla už ukázka z desky takové popovější partičky z Británie, která si říká Swim Deep, a jejich album z minulého týdne Hum. Šlo pro značku Submarine Cat, teďka také, kde vlastně vydali to předchozí desku, a ukázka Such a Fool. No a my si dáme teďka ještě ukázku z téhleté desky, kterou tady také nosím pár týdnů, od projektu Variant. To je také ambientně dub minimal muziky. Album, které se objevuje na britské značce Quiet Details jako výroční už 50. release tohohle vydavatelství, který založil producent Fields We Found z Británie. No a deska While the Universe Sleeps, když vesmír spí, si dáváme právě v titulní ukázce hned úvodním tracku, který má 27 minut, tak aspoň trošičku načuchneme do téhleté nálady desky projektu producenta Variant. Jinak 6 nahrávek, které však dohromady mají už víc než 2 hodiny.

tolik ucházka z alba Wild Universe Sleeps od projektu Variant. Tohle také už, myslím, že veterána na poli tohle ambientního dubu, možná dubem trošičku obliněného zvuku, kterýho znáte hlavně třeba i pod jeho dalším epizodem jako Intrusion či Soutek. To byl Stefan Hitchell aka Variant na téhle novince pro značku Quiet Details z Británie. Ale teď už za další ještě deskou se podíváme staršího ražení, víc než o měsíce staré album, tady, které tady taky nosím už opravdu dlouho a které stojí určitě za poslech, protože je to hodně zajímavá taková meditativně drone ambientní také deska, tentokrát od zvukového umělce z Francie Jérôme Bouve a skladatelky Dolphine Dora, té hráčky také na varhany, a jejich společná nahrávka názvem Vendiaether je plná různých těch dronových zvuků meditativního charakteru, různých taky terénních nahrávek z přírody, a tohle už je ukázka Revil římská 5 dvojice Jérôme Bouve a Dolphine Dora.

Tak to byla už dvojice francouzská právě Jérôme Bouffe a Delphine Dora a jejich společné album, které dostalo název Vendetta a skvělá Revel římská 5 z této avantgardnější drone ambientní minimálové desky. No a před námi je producent také, který debutoval, který si říká Love Tempo na poli právě takové jazzu, fúze taky s elektronikou a